0: Za jednu noc spiewaše tu runia Anna Bickingec, ale haj ta noc je netko tež vopravdže. No haj nimale hižo nimo za hodinu nekak svunčko skáča, ale svunčko tež netko hižo skáča, so vie s našim vúsovaniem a s Bettinu Wenderotovi, ktorož ma za nás. Přeladku džentsiši tému, dobré ranie, Bettina.
1: Dobré ranie, no haj za jedno abo druho džentsa neskýry stávanie trochu češopanie, wilke fejte konstudinia, tež tu budešinie tisace hoši, ki so zromane svedčili na Nukstoku, či dobe so tež zaujšte ište dere vúspač a radvoju je so koncertovalo, tak rec zapožděný lične koncert. Poladáme do všich tutých koncov a vy so náš zajímujá tiež veci, kýž nás obdávajá, napríklad nová fotovoltaiková naprava, snáno je vám hižo napadnú, tam při autodroze na vysokosti Vujest smir budešin takrec, tam je taká vulka příprava so tvári, što tam nastava tiež o tom dženca ráno našich povesťach.
0: To a ještě veľa viac po takým dženca ráno tu pola nás kaši, že prajne, hač dođe večich vusevame, s dječe nám tiež rade jeli vám nešto na vútrobe líži, a to vizo nepočal je sa jednúšna vopkát, ale tiež tak celé poušitkovne.

0: The Weeknd je dost spieval z romadne The Daft Punk dobie a s Dominitko na pošestčich.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Budešin je sukonc tudžinja 8. staromješčanski festival Voda v umjostvo svetvo svičili. Po informacijah za reduariju je od pjatka do nedjele vjaca 25.000 hosči mjolive a bez rozestajenju při dobrom vedre svičivo. Jeden z veršku bi kronovanje druje budeskeje žonopoje kralone. Vodnitka reprezentuje budešanka Julia Becker, šprevine mesto a budeski žonop na vikah a zjavnih zaredovanja. Serbski muzej v občeli so na staromješčanskim festivalu ze serbskim vedenjem pod heslom Noa doba v Serbach povenskim času hač do zažnoho NDR-skeho časa. Festival tverde je hudbe Nuksto, konstudinja Nuknice, je neđe 200 cicečí ľudí vopytalo. Mies druhým vytachu tam hostčí z Polskie, Českie a Bieloruskie. Piatk a sobotu zahúdži dohromadu 6 skupinu mies druhým z Kamenca a Lipska. Nimo húčbe poskyčachu tam tiež aktivity, kež blidorové kiko a koparský turnier. Kež zariadová rozdžilišu by letuši Nukstok s novým menším konceptom v úspešnú, tu už chcedžajú přichodže tiež dále vesť. Viac ač 200 opetovariu je včera na lečný koncert Kura Mea Doradvoja prišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratória na lečo a dalšie spievy, ktorúž so lečo na vse opisuje. Jako hošči bych už si mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili. Tuté tiež viacore radvorské dječi rijuja. Mnozo opetovariu koncerta, kociž pokadžachu ve väčšej ličbe tiež z dalšieho okolíne zvonka Radvoja, kvalachu neušedne príjemnú atmosféru pod vulkými štomami na cokvinej vúdze. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kultúrneje zárody serbského ľudového ansambla Budešín zakončil. Dohromady 14 koncertu stane sobotu v opytanie 1800 hostí z žilinovinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace hačloni, s čím sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu kvílu na dohromady 8 hektarach ploniny vosebita fotovoltaiku a připrava. Předovzače Anu Mar z Ingolstata dá tam viace hač 10-10 solárnych modulov připravič a to tak, so hoči so ratarská ponina pod nimi dále vúživač. Agri PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domiacnosťu z milinu zastarač. K tomu natvaria tiež skvát za milinu. Kež předovzač informuje, investuje vone niečo 4,9 miliónu euro do projekta. Ano máva pospodária hižo 2 liče solárny park pola hodžia, tun zastaruje viace hač 10-10 domiacnosťu z milinu. Na kubvanský jezbe vojerúsky je župe Handri Zela do delnieje v Užice je so sobotu 44 zajímovaných obdželivo. Kaž zželi županka Gabriela Linakova, sunimo Serbsko-Nemského domizniského muzea Jan Švecach, tiež serbsku štvorčkoče busu vopytali, pokotri švedžeše ich Sabina Zigova. Nimo typiske staromješčanske fasádové struktúry môžachu tam tiež viacore umelecké tvorby se serbskými motívami na tváreniach obdživač, vopytali sú tiež kloštorskú cirkvi, tiež sú hač do 19. cia cicečí delňo serbské kemše svičili.

0: A to bych upovišče, kiš namakače tež na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A je potrania do podnia môžu s blakami dešťovač, potom sucho, slunco a mročele v vodmene tak rec. Vostane kytro vycikojte z juho zapada výzda a maximálne 26 stopňu pokaza živé slibro.
2: Do nového týdženia startujeme tiež s dobrými pojezdčami, štož púča a drohý nastupa, tam je menece našim kuncu, všetko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
2: Zazvonče nás rade, kýba zo napísače, jeli zase so na púčach a na druhách ništo zmini, jeli vám ništo napadne.

Jan Reho miješe šako za nas hižo športove vuslječki, a poješče runje Bettina Vendrotova, a dalšu športovu poješče mam netko ja ješče za vas. Marian Žoz Lena bi na 8.30. triatlonovem vubičovanju Knappenman najlepši serbski vopčelnik na olimpijske distance. Po 1,5 kilometrach ve vođe ci Žonjanského jezera, 43 kilometrach na kolesu, a bihanske distance dresač kilometru dobeža Lenjan jako 22. ze 166 muži do cíla. Starobne klasy vodo by se Marian Žur druhé miestno. Na olympijské distance startovali by šte tiež rodžina Horjanka Tadija Šeferec a rodžina Radvorčan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vincena vubečovaše so na šprintové distance. Serbia potekým tiež vúspešní byli na letuším knapmenie pri Cižonianským jezeru.

Ale nowa tydzień startujemy wieso też z kuknięczkom do Protiki. Tam mamy miestem, miestrujem, tutaj terminy zapisane. Dżęca to zatka so rada za serbskie należności na posiedzenie, a to po południu 4 w Zakskim krajnym sejmie Drieżdżanach. Posiedzenie jest jawne, a traje niekak do wieczora 6. Tema jest miestrujem wusledki ewaluacji koncepta 2+, a do poruczenia k polepszeniu. Jenaž ještě dženca, můžete naměty za myto za hospodárstvo za ožby za serbský lud zapodač. Požadajte se, abo namětujte předozače, kotruž si po vašim měněňu myto zaslouží. Zaměr myta je spěchovanie dvůrečnosti a poslužbu abo produktu, kotruž jsou vůzko se serbským ludom zjázané honorovač. Dženca a Jutze môža starší svoje šulské nováčky za přichodno šulské leto 2026-2027-2023 podajče 2027-2028 v šule Čišinského Pančicach Kukovie Přizivič. Dženca od rania sedemich do popodnia cioch. Miesačne zromadne spievanie zjazka serbských spievorských tovarstvov v septembre to odmieso Jutze, a to kaž předso popúdňu abo na večer 6 v kurovej rumnosti serbského ľudového ansambla. Všetci zájemci sú vútrobne vítaní. A rečná hodina za dorosčených rádvoriu? Ta poskyčí sa znova od Rafaela Vičazovie Jutze od napoštúrioch do napopečich.

0: A dong-dong, jež ješt menšino do šestčich.
1: Nábožné slovo.
0: Toto je má dženca Judit Smolina z Nebelčic.
2: Prosiny sú nimo, lečo sa pomalo s nami rožunuje a s tým tiež čas lečného dola. Mějach začišť, zo bych už si lica vo sebe vele z našeho svojbnoho a přečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodži byč, se to lubič dač. Što v začastekoho pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so rjadona tiež na pučovanie. Většina dziči so do vůbokie rozmowy poda, druzy nešto spěvachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rúžu cmodleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vůžijemo, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmí ešte na pučovanským dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumlivé vše stučky rúžu cmodleštaj. Dopomnich so na to, že som so ja pre nie kruč sama z přečoku rúžuc modliva. Vidžu to hýšte před očomaj, kak smuj na svetlom zatkaniu modžine v Kölne na vujku vuku bežavoj a so při tým modlivoj. Tež modostni, kýž putniku ja do grupky, abo so na mladý festivalu v Međugorje vopčila, šuče je rúžuc vážny převod. Rúžuc pak nie nam jenož převod při putnikovaniu a pučovaniu, ale v osebe ve šinnym dňu, při staroščach, při veselu a tiež v svobodnom času.
0: Nábožný svôk dnejma dženca Judit Smolina z Nebelčic na doku a zamovitosť či tamnejšie vosady.
3: Tudy mi přepoví, dajka žoma zašloste, a ja soniu zosem tam, čiž kúžda ľubosť započne.

A zbožuni buduče zavješče tež s tutimi titulemi čencerano. So do sveta podač, možeme se menujce s Anu Mariju Brečnederec. Amo, trichy vás po žomach srbského rozvoza s Denisom Menzelom. A tež Michaela Melcerová je čencerano zase podla. Všetky tuto titule čakajú potajkým na nás hač dosed mich. A netko, že tu najprv raz dále z spievavku z Veľkobritánsky, z Adele menujúce Make You Feel My Love, ona spieva. Dobre ranie, tu je Srbský rozhlas.

0: Kaczki!
1: Što da, vaš nan tam lepšio tu je, Beno.
2: Žane zdače, Mira, o svojih idejach za trening mi zvječa ničo nje poveda. Šož esat kopački nastupa, neša za mnu hina kuopka džeč. Had ze zbytko mústva.
1: Myslím si, že je to dobrá věc. Je děre za atmosféru ve mústve. Ty šímaš na nou osobitou pozici.
2: Hajte já. A za něho je to taktéž luchšo. S tím mám méně diskusiu. Chceme však šicerač. A vše tuto naše přeča, to by u někak ubalanzovač. Tak je mi rozklad.
3: Hej, děti! Вы ще добили бігач, а ваші мишки в очопліч. Ніц ваші язики.
1: Сме ем чіплі. Що це си дженца за тренінг вумислю, вио Ахимо?
4: А, то видіче йо пшецобу.
1: То вупала кеш нікаке старе михі.
4: То на тим залежі, зо то старе михі су. Михі, котреш цим зе свому п'яню.
2: Začo, baba?
4: Stupče so tola raz z jednej nohu na tajky mich.
1: To nínže tak derie. Neste ju kruče. Moja noha šon čas kava.
4: Vo to dže. Dženca zvučujeme balanzovanie.
1: A za to vúžívame staré michy ze svomu? Vopravde?
4: Spytaj tola raz na tajky myše z jednej nohu runovahu džeržeč.
2: To je šun pravo užadanie.
1: Vopravde, to je češa hací myslach.
4: A to je hakle prvný test. Popravne zvučovania netko pšindu. Přitom, že přeco voto, zo spytače nohu na myše stejo stabilizovač. Šo jedne z kotrije pozícii na nun stupiče? S tým vašu muskulatúru a vaše začuče za runovahu trénujete.
1: A vrie nám to požišo pomáha, dokud sme potom v dvúbojach štabilnejší.
4: Aj, celé pravje. A nic je nož v dvúbojach, ale v veľších situáciách.
1: Ach, tu tým myši maja balanzu máte byť. Prajte tola nudom. Som tajke, že nou husto v internete vidžova.
4: Aj, ja tiež. Ale noch cuch nedom mate za cuve mústvo kupič. Dürbiu šak tajke vúdavky s vašimi čvonskými přinožkami vúrunač. Toastvoa kasa je za mne tež kus kajš balanzova mata. A to je potom derie, dyž se z kreativitu pomačvieš. Nietko pa konce zbiesadu, vaše jazyky viace žaden trénink netrebaja.

Če sač menšino dosedmih je, tole su naše pokivy do čenstnišeho dňa. Čenca večo, vúseva zaso Moda Žuma, Radio Zadkula a to večo vosemich zabieraja so s tým, kak môžeče najlepie stres převinuť. Čenca zetka so rada za serbske náležnosti na posedženie a to po pódňu štyrioch sakským krajným sejmie Dreždenach. Posedženie to je zjavne a traje do nekak šestčich. Thema su mjez drugim vúsledky evaluácie koncepta 2+ a doporučenia k polepšeniu. Jenož ešte dženca môžete namiety za myto za hospodárstvo záležby za serbský ľud zapodať. Zapodajče, abo namietujče předovzače, kotrež si po vašem meneniu myto zaslúži. Dženca i juce môže starší svoje šulske nováčky za příchodno šulske leto 2027-2028 šuli Čišinského pančica Chukovie Pšizevič. Dženca od 7 do 10. Mesačne zromatne spievanie zjazka serbských spievarských dovolstvo v septembrie to odmie so juce, kež přeco, večo 6 v kórovej rumnosti serbského ľudová ansambla. Skulova pokažace páter Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskie služby za čekajnco nemské, přeprošuje na zromadnú rozmovu vo názoneniach a prašeniach zvisku s připučovaniom čekajncu. Júce od 7 do napočujúčich budeským ekumenickým dachanským vopkoče.

0: A zazna, pola nás činje tko dále s novinami.
1: Vo čím, co dženca ráno rieči. A što čítame v novinách?
2: Štož chce si vuličeť do vjezdného vyššia ochranovských vjezdov ve Vochožanským parku Budženku, tu nechma so dospecha 16.000 tiketov za zariadovanie od 9. a 20. oktobra do 1. novembra sú praktice vupšedate. Za piatk a sobotu bych u online-kartky, že byl jedné hodiny prieč, doromady môže na 4 dňach stajne 4.000 opetovariu te svetlové instalácie s 1000 ochranovskými vjezdami doživič. Fenojo, ki so netko merzaja a nimaja išče kartki, maja išče mau šongzu ochanuje a direktne parku Budženku ta maja išče nekotre zbytne tikete vo sebe svojbne kartki za štvortk a tež za nedželu a tež za pjatke išče mau kontingent k dispozicii. Po lonči uspešni premiere tuto zariadovanja susi zariadovario so veselili přes ulki zajim a so nebe chutun krodžane probleme přes pševulki nával nastali, tak pisar SZ planuje tam přidatne napravy. Važne za opetuario pak je, večorna kasa nie.
0: To a veľa viac čítače po takým dženstnišich sakskich nujinach. Vutrebno čak Bettina.

0: Biedenau sem je, a tu już przepadam nie tylko słowo Janie Reory.
1: MDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Volejbulowy cyłk starobnej klasy U22 czy Wiktorie w Orklece jest jej sobotu prazy przy międzynarodnym turnierie czwarte miestno wydobył. Małe finale przy rachu w Orkleczeniu z 0-2 przeciwo 6 z Londona. Sadzbowej wusletkaj za Jędrzeczanów 25-19 a 25-22. Rožinčanska vesna modžina je sobotu bič volejbulovi turnir v Rožinče prevedla. Vona organizatorka a moderatorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli v dženca jednače mústvo, my smo tuto rožilili do dvejoch štaflu. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v kotrom so rali Kilian Cish, Tadej Kretschmer, Tiberius Zadnik a Simon Vočar sobu. Oni dobili na koncu finale napřečo mústvo od Zare Schnablec. V osobite byste dženca podľa nás, že so tým mohli rajare v občiš, kotro so múče hač džonače, a to by šon fajn, že so všelakore staromne skupine mohli tiež raz napřečo rač a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športu romadžiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dypkovú rú prečivo holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mes cilčem i rotov bietež Radvorčanka Johana Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvor nemské Pázlice Vezenectal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščení obšet Rianej kulisu 200 přiladovarjov včera prečivo hosťom z Malešec z 3-1 dobili. Dvoje rota beza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečuvo mištri zajšvije sezone znašec Dobruše skonči so 0-0. Rakece Kulov 3-1. Novovestčan Franciscus Warner dobješe čera po serbskim koparskim derbiju Kruščice Radvo išče kitro dlouho v Kruščicach vostač, dokež jemu přivisnice k rozsudnym rotam gratulovachu. SJ Kruščice SD Radvo 1-0. Cilc rotov v 2-90 menšinje Franciscus Warner. Natvor nemské Pázlice Marina Vězda 2-2, cilce roto hosči Běštaj Jakob Pakosnik a Kristof Cish. Zeleno byli Sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanov Trechištaj Finn Zarenk a dvojce Jonas Kraučík. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice v Lubušu 2-2 rao, tam staj za hosči Zören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radvorská rezerva je z nesvačidva z porážku 0-14 domojiva.
0: Športové vúsledky prezentovaše nám Jan Rehor.

A do nového týždňa startujeme vizotýž zase z dosť a na dosť. Poky vami, tu máme vúbia. Čenca vúseva zase moda žuma, rádio zatkula a to večo vosmich. Sakska rada za serbske náležnosti zetka so čenca na zjavne posiedženie po púdňu 4, tute traje nekak 2 hodžinie. Tema je miestru im evaluácia koncepta 2+, a doporučenia k polepšeniu. Jenež ešte dženca môžete namiete za mytr za hospodárstvo, za vožby za serbský ľud zapodať. Požadajte so s vašim závodom, abo namietujte předozače, ktorýž si po vašem meneniu mytr zaslúži. Dženca Jutze môža starší svoje šulské nováčky za přichodné šulské leto 2027-2028 v šuli Čišinského Pančicach Kukovie Přizivič. Dženca od 7. do 10. Rečná hodina za dorostčených v Rádvorju ta poskyčí so Jutze znova od Rafaele Vičazovie a to od napo 4. do napo 5. A domojnice letnika 2026 Asič Zári přeprošuje všetkých přečelov a zajímcov na letní svedžin lečnem nezdže v Vulkých Ščárach. Jutce, nie, sredu, vod na poštyrioch přeprošuje na kofi a tykans a cíča s vami mestrujem spivač a vezatýž rejovač. Nimo toho môžete sa tiež vo projekte a vo přichodnom letniku intenzívneho kurza informovať a so s domojnikami a rečnými trenerimi rozmovieť.

0: To bie skupina Noa Doba, kotra šie vo zvotym moriu spievala. 6 minčinu do 8 stemie.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca nebelčanka Judit Smolina.
2: Prozine sú nimo, ličo so pomalo s nami rožonuje a s tým tiež čas ličného dôla. Mějach začišť, zo bychu si lica vo sebe vele z našeho svojbnoho a přečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodže byč, se to lubič dať. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so radona tiež na pučovanie. Většina dziči so do vůbokie rozmowy poda, druzy nešto spievachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rúžuc moleštaj. Štádu bimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemoj, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanskim dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumlive vši stučki rúžuca moleštaj. Dopomnich so na to, že som so ja pre nie kruč sama z přečoku rúžuc modliva. Vidžu to hišče před očomaj, kak smuj na svetlom zetkaniu modžine v Kölne na vujku vuku bežavoj a so při tým modlivoj. Tež modostni, kiš putniku ja do krupki, abo so na mladi festivalu v Međugorje vopčila. Šuče je rúžuc vážny převod. Rúžuc pak nie nam jenož převod při putnikovaniu a pučovaniu, ale vo sebe ve šinnym dňu, při staroščach, při veselu a tiež v svobodnom času.
0: Nábožné sú k dnema dženca Judit Smolina z Nebilčic, na roku a zamovitosti tamnejšie v osade.

0: a bim bom, zvoní na počívačích.
1: Srbský rozhlas. Povězče. V studiu Bettina Menderotová.
2: Dobré ráno.

0: hač do zážneho NDR-skeho časa. Festival tverdeje hudźby Nukstok, kunc tydźenja Nuknicy je niedźe 233 ludźi wopytało. Mjezdru im witachu tam hosći z polskeje, českeje a białoruskeje. Piatk a sobotu zahudži dohromady 6 skupinu mjezdru im z Kamenca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam tež aktivity kež blidowy kicker a koparski turnier. Kež zarjadwario zdźelichu by letuši Nukstok z nowym, menšim konceptom wuspěšny, tuž chcedžajun přichodže, tež tak dale vesć. Vjace hač 200 wopytowario je čera na lečny koncert Kura Meja do Radwoja přišło. Zaklinčachu wuryski z oratoria Nalečo a dalše spiewy, kotryž so lečo na usy wopisuje. Jako hosći bychu se mijenio rivansku skupinu Wužičanka přeprosili. Tutaj te švercore radvorske dzieci rijuja. Mnozy wopytowario koncerta, kociž pokadžachu w väčšej ličbe, tež z dalšeje wokoliny zvonka Radwoja, kvalachu neušednie přijomnu atmosféru pod wulkimi štomami na cukvini Wuce. Z koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad za riaduanju kulturnie zarody serbskeho ludowego ansambla Budyšin zakončiu. Doroma do štonače koncertu stajne sobotu wopytanje dže 1800 hosći žili nuinski rečnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista verce hačloni, s čim su zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava dukvilu na doroma do 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předozače Anumar z Ingolstadta da tam viace hač 10 000 solarnych modulov připravič, a to tak, so hodži so ratarska pvonina pod nimi dale wužívač. Agri-PV připrava ma 7 MW energie produkovač a 1800 domjacnosťov z milinu zastarač. K tomu natvarja tež skvat za milinu. Kež předozače informuje, investuje one niedže 4,9 milionu euro do projekta. Anuma vo pospodaria hižo 2 liče solarny park pola hodžia. Tun zastaruje viace hač 10 000 domjacnosťov z milinu. Marian Žur z Lena bie na 8.30. triatlonovom wubidžovanju Knappenmann najlepší serbski wobdźělnik na olympijskej distancy. Po 1,5 kilometrach we wodze Cižonjanského jezora, 40 kilometrach na kolesu a biehanskej distancy 10 kilometrów dobieža Lenjan jako 22 ze 160 muži do cíla. Starobný klasy wudoby si Marian Žur druhé miestno. Na olympijskej distancy startovali byštej tež rodžená Horianka Tadija Šeferec a rodžený Radvočan Dani Ilnuk. Voklečanka Teresa Vjencena wubidžovaše so na sprintovej distancy. A to one byšu naše džensnejše povieše, kiž namakače tež na internetných stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Kajž připovědžené dženca ráno, so tu miholi budešině, hač do připodňa stajne za so širým ročele dešť nesu od připodňa potom slunco so udrapa a jenež ište mročovky k dekorácii, to šo při věci kojtych maximálně 26 stopňach.
2: Tož to lust dženca na počara na druhách v Sakske, ale ničo takhle našim hodnovůžeským koncu přeju vám všem tož dobrou jizbu.
1: Serbski Rosbus.
3: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing?

0: Institut za zrabistiku w Lipsku kubwa niszczo a sledzio niszczo na tamniejszej uniwersycie, gdzież studuje wiedomostnicy, kulturnicy a przychodni wuczario serbszczynu. Tutun Institut świeci swój jubilej. Lica w obstyji 570 lat. Stu su ci, kocisz tam studowachu. Jak ich puć dalej dzisze? Što je im Institut sobu napuć do żywienia dał? K tomu netko zastupuje sta drugich przykład. Monika Gerdesowa jest rozmawiała z docentką a rzeczyspytnicą Praze, z dr Katio Brankaczkec. Ona je Lipsku wotrostwa. Tam pozdyszo studowała, a po Ukrainie maj semestru maj jako stipendiatka Praze, potem tam swoju dalszą żywiencku ścieżku się pytała, a tyż namakała.
1: Knini Brankaczkec, što vy poprawom dokładnie Praze na Uniwersycie činiče?
2: Also na Uniwersycie sem ja jenoš na honorarnej báze, přeco jako učelka serbšine za rečnú praxu. A tam ja podávam takrát serbšinu za zajímco, jako přidatnú reč, jako volbnú reč. A za pokročených tež. A hevak sem ja na polnom mestne přistajna na Akadémii vedomostí ve Svojanskym institúče. A tam ja činju reče spytne sledženie. Wohne soll zaberam ze serbšinu, so rabistiske sledženie, ale najhustišo v přirunaniu ze s trujimi svojenskimi rečemi. V poslednim času, tým ja netko započala v občevač jeden svojnik, jeden serbsko-český svojnik, kýž jo so rabist Jiří Mutra v svojich letach započal a jaradovo na tým džival a zbieral, ale nie to bohužiaľ dokončeč mu. Vo tutom svojnik je občeco ešte mňa s serbsky vúknacemi veľký zájem a sme to netko jako online svojnik vozjevili.
1: Vyšče, absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Kak byš vy svoj studij tam opisala?
2: Nej, ja však jsem tu celé studie absolvovala v době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo v tom smysle, že je to dla jara vele všelakých docentů z Budešina jezdživo. Jsme měli opravdu, my nebyla pola všech, když jsou tedy v Budešině dživali. Já jsem poté, kdy měla jenu jara širokou paletu vůčovacích. Za studie je to nešto dobré.
1: Kajki duch je knježiu nastupajo zromadnosť mes docentami a studentami.
2: My sme byli kajšie na mała svojba. My sme mieli hodovničky. My sme vulety zčinili, knes rýchto je z nami na zelové pučovanie kodžiu. My sme v Ventlande byli na exkurzii a tam sú byli všetci štipendiače a zajímci podľa. Tam je so serbs rýčavo, tam je so spievavo. Knes rýchto je k nám do centrifugy kodžiu a z nami tam spievavo a pivo pivu a hej, my sme byli na svojba a knes rýchto je bol náš nad.
1: Što da přeječe zorabistickému institutu do přichoda?
2: No ja jom vizu přeju vele angažovaných studentov, kýž pak tež so tam doma čuja na tej zorabistice. Taká ešte to pola nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom za so bole romadže dživali, tož nastupa také vúmene studentské. My sme netko mieli jenu exkurziu. Studenča z Drežana a z Lipska sú romadže so zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotne.
0: To praje dr. Katia Brankačkec z Prahy, rečespytnica na tamnejším Svojanskym institúče a honorárna docentka na Karlovy univerzite. By to vúriesk z intervjua, ktorúž je Monika Gerdesová z nej a ďalší absolventku Zorabistického instituta Lipsk viedva, štož sme včera nedelu musevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej strone, našej dámotnej app MDR Serbia a vezatež ako podcast v audiotece ARD Sounds.

Kratka pa cibedlki nadživeč je 8 hodin 6 čas 40, a tule su ište naše pokyvy do čenstnišeho dňa. Čenca Vusova zaso moda žuma, rádio zatkula a to kež předso pozvučeným vášňu 8 a to hač do 10. Studio Liška přinese medie na serbske sy. Dženca a Jutze môžete si to ve Votrovie vobladač. Mediu a tura po takým pokročuje a pozastanu tam od 9. do napo 4. pri športnišču. Přeprošení sú mali kajštíž vúlce, dži šulario a vizotíž seniorojo. A tam môžete si tiež so všetkými prašeniami ku oboku šmoratka dojnč, jeli treba če nekako vosibitu app abo ceče na voknič kak foto posvač, možeče potekim tute prašenje dženca sobu dovotrua zač. Sakska rada za serbske náležnosti zetka so dženca štyrioch na dalše posiedženje a to sakskim krajnem semje. Posiedženje je zjavne a traje nekak do šestčich. Tema je mjestrujem evaluacija koncepta 2+, a je vúsledky, kaž tiež doporučenia k polepšeniu. Jenež ište dženca môžete namiete za myto za hospodárstvo založby za serbský ľud zapodač. Skulova pokažace pátor Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskej služby za čekanco nímsky, přeprošuje zájemco na zromadnú rozmovu vo názoneniach a prašeniach zvisku s připočúvaniom čekancu. Júdce to bude večer 7. do napo 9. budyským ekumenickým tachanským v obkodže.

Dobrý deň, vujo Diana Šicová pri mikrofóne. Lube přísluchák, já přísluchák je, vítám vás při serském programě. Aktuální magazín se sledujícími týmami máme za vás. My gledáme lec v dešně na Zaževic dvorje, přigotované jsou na nový letník Zoriako na dorostčonech a kšeje tam intenzivně sersku rec uknuš. Víče startuje tam ten nový letník. V Serskem domě sú pětk svišili hošobuske domovinárie dvorové svižin a Maria Elikovská-Winklerová jo s mikrofonom tam byla a jo se za nás obkonila. Aktuálne povistči máme ve programie a termíne za ten týždeň. A vesebne naspomnieš, co teke našu muziku týždňa. Tu pastujeme ten týždeň vesebne indigénnym ženským a žočam a my rozkladujeme teke co godla. Ale nepevi sú zase naše nejmodče přísluchárie na reže. Rýdne až z čopodla. A hú, přičo ešte kus muziky. Ištván Kobiela startuje s nami do týženia.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишек Себастьян.
1: Liebe Gigi, как я за вас den drugi schulski Tisch in Jinsa startoval? Ja, som Jinsa zajča vjelgin dvojko v busu domesta sejžova, nadroze jo byl štau. Ja som se postarostčiva lec přepostčena živo přižom. A ukniki zemnu v busu tesu teke byli píčku z njemjanjone, dokulaš su nesu vježeli lec dupkunje do šule přijdu. Ktož co, kušte žen jano krotku drogu do šule mješ a na Dolnosaskem gymnazium nje uknjo, ten mežo do internata všešignuš. To pak ma teke svoje nuki. To svišu mežinca plan naše je radioveje familie.
2: No, co ga jo? Ste se zase važivej?
3: Ni, starna.
2: Gleich sogar bin tag Fahrzeug.
3: Jonas muss übrigens zu Internata, na drugu Schulu, do mesta. A ja budu pen samuschka. Nicht nebujo zemnu grasch. Nicht nebujo me pomagasch. Nichten
2: se nebujo stebuvajisch. Suchaj das. Jonas pisze kuchtu sobe tu domoj, ze Schule. A mimo toga máš lísku a máš nás všetkých druhých.
3: Čo tu Jano tak roníš? Ale nichten nebužo.
2: Nen, ale přestaň. Co mi ľubíš u Jonasoju pomagať?
3: Ale ja mám Jonasa tak ľubu. Ten nejdi přecuž.
4: Nen pokaž raz tvoju listčinu. Beni dujka gajo.
5: Jo, co mi tu listčinu raz přejiš? Petam s min mudrejše. Šulske vědce. Der je. Kuli, blok, zešovki.
3: Njame žo ga Jonas dali do naše je šule chodžiš. Musu ga ven na ten gymnastik do mesta?
6: Anka to ne je gymnastik. To je gymnazium. A tam mogu jo vjele vědce nauknuš a koho doma. A mimo toga, obtužim bytlim internáša, ale pětk přižem přece domoj.
3: Ale.
6: Nic ale.
5: Anka, Jonas má pšauje. A nen, co mi dali getovaš.
2: Ale pšauje rozžagnovaš by dělali Jonasa.
6: Ja by se vjaselil. A mojš přijašelo by mogao teko přepšasiš.
3: Ale nas teke šuknuch. My gaši teke šuknu pomagamu.
2: Jo, a ne zabin spetni zec, šopve štrumpe, usoke treje.
4: Ale stare nan, Jonas přižo ga přiduce pětk zase domej.
5: Jo, nens mi šukno na liculi, co Jonas zabiš nedejo.
3: My gaš mi šukno na liculi. Zešoki a také neco, drastva a to... A co hyšči?
5: Der je uknuš, pilne muse wenn bisch. A tvoje spisze, Jonas, žaš poret. A veš bier teke.
4: Jo, a pisvušne muse spisch.
2: A to nejvážnejše, jo? Až namakaješ dobrych přijašelů.
3: A rednu přijašelku. A neco hyšči. Žočam nesmieš zavesiš jednuš. A ucapniku nesmieš goriš.
1: Živin je v šulskim internáše, má svoje upominanja. Veto, žicim vám, ľubežiči, dobrý start do týženja.

druze, abo zagrody su, bužo ta firma teke šukne zbytne rostline vetransportirovaš. To cestčenje je žel plana firme LEB, to je žurcuna firma Gornisko-Skej firme Liak. Ten plan obšimio napšave, s katerim škšir vesvabiš ustatkovanje penižanje gruntovije vedevislipe. Pendlar je ves rejžnej vúžice musí mieš šťapnosť. Ešti až dosrio de úpadu ju šigi togo RB 5-6 časet miazu krotkom a BVU vedu. Také miazu hošobuským gvónom dvorniščom a skorielcu úpadnú jadnotlivé šigi zavinujú to tvárske živa. Zasežili sú za to busy, informirušo sú zaucosa dla vedjesta. Kledašo až bužo šiško kelasa sobuzeš, ale také búlece stole a žišice veziky. Dešťové band, akého rono přišel ved Petviacora, jo zase raz se Vúžice obijal, za to bužo se ved Pudnia zase pokazaš u a tam svinco. Termometa stupa ešte na 5 a 26 gradu. Píče zajča šiekno jednotlivé dešťové mrokové přes kraj. Gledeme lec potom neco druhé přižo, vať si bužo vyčo čochu zimné, či a 26 gradu pežilo mecne vieč a viele mrokovou srjodu ugleda podobne.

0: Raz, dva, trzy. Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Liebe Žiži, kak jos za vás ten drugi šulski tyžen žinca startoval? Ja som žinca zajča v jelgin dvojko v busu do mesta sejžova, nadroze jo by uštav. Ja som se postarostčiva lec přepostčena živo přižom. A ukniki ze mnu v busu tesu teke byli píčku z Njemjanjone, dokulaž su nesu vežili lec dupkunje do šule přijdu. Chtož co kušte žen jano krotku drogu do šule mieš a na Dolnosaskem gymnázium nie uknio, ten mežo do internata přešignuš. To pak ma teke svoje nyki. To svyše mežinca plan naše je radioveje familie.
2: No, co ga jo? Ste se zase váživej?
3: Ni, starna.
2: Glatzogera Pintag Pazosch.
3: Jonas musste prädz zu Internata, na drugu Schulu, do Mesta. A ja budu pön Samuschka. Nicht nebujo semnu grasch. Nicht nebujo me pomagasch. Nichten
2: se nebujo stobovasich. Suche das. Jonas pschiro kuschdu sobetu domoj, ze Schule. A mimo tego masz lisku, a masz nas szyknych drugich.
3: To, co ja no tak gronisz, ale nicht nie burzo.
2: Nin, ale przestań. Co my lubisz u Jonasa ju pomagać?
3: Ale ja mam Jonasa tak lubu, ten nejdi przecież.
4: Nient pokaż raz twoją listczynu. Benie dujka gajo.
5: Jo, co my tu listčinu raz přejiš? Petom smin mudrejše. Šulske vědce. Der je kuli, blok, zešovki.
3: Njame žoga Jonas dali, do naše je šule chodžiš. Muse ga ven na ten gymnastik do mesta?
6: Anka to neja gymnastik. To je gymnázium. A tam mogu jo vjele vědce nauknuš a koho doma. A mimo togo, obtužim bytli v internáše, ale pětk přižem přecej domoj.
3: Ale.
6: Nic ale.
5: Anka, Jonas má pšauje. A nen, co mi dali getovaš.
2: Ale pšauje rozžognovaš by dělali Jonasa.
6: Já by se vjasilil. A mojš přijašelo by mogel teko přepšosiš.
3: Ale nas teke šuknuch. My gaši teke šukne pomagamu.
2: Jo, a ne zabin spytny zec, šopve štrumpy, usoke treje.
4: Ale stare nán, Jonas přižo ga přiduci pětk zase domej.
5: Jo, nens my šukno na liculi, co Jonas zabiš nedejo.
3: My gašme šukno na liculi. Zešoki a také neco, drastva a to... A co hyšči?
5: Der je uknuš, pilne muse ven byš. A tvoje spíšče, Jonas, žaš porit. A vešpě teke.
4: Jo, a pismušne musiš byš.
2: A to nejvážnější, jo? Až namakaješ dobrých přijašelů.
3: A rejtnu přijašelku. A neco hyšči. Žoučam nesmíš zavěsiš jenuš. A ucapniku nesmíš goriš.
1: Živin je v šulskim internáše, má svoje upomínania. Veto, žicim vám, ľubežíši, dobrý start do týženia.

0: Žolina Kochovec jo hospívala. Po politickém převrošenju jo v Rožebozu nastalo novo srežiščo serskego živenja, gaten serski dom na August Bibelovej droze. Tam njamaju jano serske institucije svojo sedvo, ako serski institut, domovina, serska biblioteka, serska kulturna informacija lotka, abo založba za serski lud. V kluboni serskego domu su pšavit vonje ustajence a šake zaredovanja. Ale teke dvor serskego domu jo godne smakanisčo. A tam jo Rožebuska domovinska kupka přepšosuva sledne pjetk na dvorove svježin. Marija Ilikovska-Winklerova povežio.
1: Zgromadnje su cłonki přigetuali dver na zmakanje. Čike pjeć šurmanje by upedla.
2: A my sme runa ze skitom opetali te nowe blida nastajíš.
3: A vy, kněz Ela, vy máš o to cerjené víno?
4: Jo, no ja treba moce.
3: A kněži Šurmanova, ako přeci i pilna, tam sú gjarnce, tu sú te prozne, abo pône?
5: Myslím, že až te gjarnce sú še pône, ale te flašky sú nímale prozne.
3: Deniža Vinazíkova, předsedarka domovinské kupky hoch.
6: My sme viele nakupovali a my máme dosť zakúštego.
3: A kněni Kalcová, což čo rovno upakovali.
7: Ja som tykajen skotovala.
3: Zjogove. Ešte přinies nieco dobrego tortu.
1: Taký dverový sviežeň je dobrá myslická, mieni Horst Adam.
8: To je tak, až za večer máme už staršiu generáciu vykupce. A toho sme gronili, že my to odpúňa gotovať časom, tak až staršie ľudí majú dosť časa.
1: Předsedarka Rožebuskej domovinskej kupky Sabina Zígova jo ših uvítala.
9: Po jo ten tykajncový bazár přigotovaný a ja žicem nám všetkým veľa, veľa viasela a viegin redne odpúňa.
1: Jaden cvonk domovinskej kupky jodre Úžicanár, ale venjom je ukradu dujku drogu na zmakanie.
10: Mein Name ist Ulf Kamzelak. Seit 25 Jahren lebe ich in Italien, also ganz genau in Südtirol. Bin Mitglied der Domowiner und zwar deshalb, weil ich mich dem Sorbischen sehr verbunden fühle. In Südtirol, dort wo ich lebe, fühle ich mich als Botschafter des Wendischen, halte viele Vorträge, mache

Kupka kupa zuku ma južo konc živa, a joho svišiva v jadne roce hanku. Ja pogledam ešte na vičejše program. Gregor Klim přigotujo kulturne magazín, tam obsnuchlíme aktuálne udaše magazína Roslat a přigožbie vesnego jubilea v Smogorjoje, ten konc týženja, zabirame se ze znatým kulturným aktérom z TS. Ja povedám vod, Smogorjeského muskeceho kóra se vie. Jedane muskece gvose, svišišo po takým víče v našom programie. Za žinca pak, ja se nepevi rozšoknujem, ja som Diana Šicová. Mešo se der je.

0: Hej, vi med nytkoster stress på prøvom jer, og som du står dru i Zajma og Hvidsko, hvor Franciski Simankoje naukli. Som det zonili, kak skoku måske skorjeć, a to jenøj dla stressa.
1: Ale vaše prašen je, dlačeho stres nastanje. A dokiš ve všidnem dňu přeco za so stres začuame, sme so vás prašili, kak bola vás stres od ladeho čule nastanje.
2: Vos mi také vujke rozsude přes môj příchod, što budu študovať, chceš suhín, abo kacu moje živeno, tak prajene ve příchod, že živu byť.
3: A je me staj počíš, tež maja veste luči vočakvano dano samo, když jen stano poprino raza spelnič nemže a to si je pod samšina čiščini, dukaj še jen vyšo veste vočakvano spelnič, vosebe v čivach, tež jen vúža dane. A to je jedna od těch vodných věcí, že je jenom stresové a pon vyzo ty mezičujeské počají, když stane celý tak nevíš a když jen to očakve.
4: Já mám stres, když jdu mě nějaké vážné termíny dožažit a potnu, že to stane tak nevíš, když jsem se to představila, když se tak vyli, že to rozměra plánovala a pon si nešlo přesuné. A pon, vlastně bydeš to taky jenžin doto, pon, to se pon mi tak pokazá, nemůže jde respat, pon na co nic přišlo v zopře musku. A já pasím se někdo z něra, který byla pravá na to trénovala, že se já pravím, ej, toto někdo hůjne v tom, v okomíku nemůže změnit. A potom se musel důce, když se ty hůspaná, můžeš se to lipes, to můbkadžet. A pon se to mít jíst večer za šlavčí, to pravá jara důle toho, protože jsem se to také pravě na trénovala.
5: Nešto jen ještě jen stres, když je to klonečí, že to říká, to je jenom šenapina a tu čas se byla pravda, že by jsi. Ale já se pokojím.
6: Mimo šule by poprom ničo neštresve.
7: Also poprom ničo neštresve, jeli mi ništo stresve, pon se na jenom šule.
2: Napínace, ty jsou o sebe prosude do dôhošče, tak praj nekýž nekej nebudu mít žádný vopravdě efekt na krutkodobnosť, ale na dalok i vít.
6: Čnímo šule mi husto ještě kus stresve, co mám ja jara veľa zvonka šulských zájmu, a to je samé druhé kus češko, ještě romáče dostať, a so všetko nic přežadať, ale hajstem, kdyby celé nore vúknič vopkačeč.
1: Hej, myslím si, dajke abo podobné situácie, kúže z nás náje.
0: Hej, šako nebeží živenie všetko tak, kaž by najrenče byla. Za vás netko, noa doba s budúským bouncom.

0: Ja vidím, kajke vice, ja vidím, što ja sa načúcham, kaso, alebo tiež, kaso ništo načuje, što ja rúdne v rukách mám. Ezo to, že voto, so in svoje záznače, na tu a netko ročo vedže, preč od nekajkých muslo do psychoda.
1: To je nekož ba dobra a lohka metoda, když zauši psychoda raz vúžiu, když sa v šuli stresova načuju.
2: Hej, na kůže pat, ale Franciska má za vás tež ještě další tip, kterýž můžete všude, když jste naložovat.
0: Poprvé může kůže se stresem lípe vůbkačet, vůknout, když von svou kýč plivošt, a nimmst se prajne achtsamkeit polepší. Achtsamkeit říká, co jen zpytá celé jednoho bude o svojich začučách, a se svoje začuča vůvědomíč, a po tutých začučách tež jednáč. To říká, stres je popravom ništo pozitivné, dokud on nám pokazá, hej, on ništo netrichí, čím si přes to musle a reaguje. Zbude je vondostáč, što je los, a změn ništo. Hej, also popravom je stres ništo jara pomoclivé za našem živinom, od moto je ništo spoznáč.
1: Nitko víme na kůžbát, dož možno šo, jak se stresom obkačet.

0: așezat cula.
1: Festival tvrdie hudby Nukstok konstituje v Nuknice je nedže 230 ľudí v Bopetovo. Mies druhým vitachu tam hošči z polskie, české a bieloruskie. Piatk a sobotu zaujdži dohromade 6 skupinov mies druhým z Kamienca a Lipska. Nimo hudby poskyčachu tam tež aktivity kajž bliduje kiko a koporský turnier. Kaj zariado rozdžilichu byli tuši Nukstok s novým menším konceptom v úspěšne. Tuž cedo jún v přichodže tež dále viešť.
2: Z koncertom skupiny Janka Hanka je so sobotu riad zahria doanju kulturnie zahrody serbsko ludo ansambla Budyšin zakončil. Doromade štornače koncertu stajnje sobotu v obetanidže 1800 hoši, tak žili nuinski rečnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista vjaca čloni, z čim su zamujči spokojom.
1: Marian Žur z Lena bie na 8. triatlonovom vubiđovanju knapman najlepši serbski vobdženik na olimpijske distance. Po 1,5 kilometrach ve vođe Cižonjanskog jezera, 40 kilometrach na kolesu a bijanske distance 10 kilometrov dobiža Lenjan jako 22 ze 160 muži do cíla. V starobnej klase vudobe se Marian Žur druhé miestno. Na olympijske distance startovavoj bieš tajtež rodžena Horianka Tadeja Šeferec a rodžena Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vjencena vubiežovaše so na šprintuje distance.
2: Gunzlita ma so v čornom kumcu Vujka Hala Centruma za automatizovane jezdženje Smart Mobility Lab přepodat. Vo aktualnom stavje tvarskih dživov su štvotk na litnem pšijeću vojarovskeho vyšeho misnanosti Torstna Rubana Cea informovali. Klitu v januaru započne prina skupina 20 pristajnych ze zariadovanjom pospytnych připravov a založa jednačelniu. Dohromady je nidže 100 dživových misnov planované. Sledžič chceža v Smart Mobility Lab na automatizovanom jezdženju, litanju a ratostje.
0: Zadkula.
3: Každú pondelu.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand.

Oh yeah. Det søtte nejrinsja har dog jeg prime. Naše branži je to znat standard rein. Z nu epizuru žonu domoj poš.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Tutun koncidžina, wot mi je so sobotu za so vjesne svedžen ve Vumsku, wot dvanačih, vite ja tam na volejbulue turnio, k vobjedu poskiča tam langoš. Popotnju smeče se tam potom svodnikovi a dykans popšeč, večove vosemich sčeuje potom party s DJom Systemfedo. Za volejbulue turnio možeče so na Instagramuje stronje Vumskovske emoji nepšizivič. Štúž pak ma račološ na serbsku hučbu, môže se sobotu 5. septembra do Budešina doječ. Tam vstupí skupina Janka Hanka v Kamennym domie, sobotu na dňu svedča tam 5.30. jubilej a v 21.30. zapískaja tam Janka Hanka. Zastup je damotny a očelne deremeče so tam vizo staraja. Viac informáciu namakače na internetnej stronie Kamenného domu v Budešine. Nedelu 6. septembra przewiedzie so netko hižo ceči raz Łužiski lesny maraton. Při lesach w Kuluje, Rakecach a Ralbicach môžeče so w Bejanu wubedžovač, lica maja samo nohosku, štúž ma doma gravel bike stejo, nech so přizivi, za to maja netko tež čaru. Wubedžovanie wotmeje so w 5 čelakých klasach, 300 metrov, 5 kilometrov, 10 kilometrov, 21 kilometrov a cv maraton. Potekim za kujžo nešto podľa, wo če ne remeče so tam vizo postaraja. Přizevenia a viac informáciu namakače na Instagramu je stronie Łužiskeho lesného maratona. Germuška za sobou 25. septembra proša 12. serbského gymnázia na Rie. Jene za vás malký reminder. Viac informáciu so v příchodných týdenách ište ozivia. Domače v protice hižo raz nešto zaplanované.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

0: Zadkula.
1: Na štore heva.
2: Aj, tak spiešne ste 2 hodiny tej zaso nimo. Máta časo minie a môj so netko zminie moje.
3: Čakaj, Franco. Prijedo hač, zo zakončimo naše džensiše vusovanie, chcemo našim přísvucháriam naše džensiše vusovanie skrutka zimoč.
2: V prvnej hodine viačeše so pola nás všetko dokoľa okolo stresa.
3: Vo stresu poročach moj z Francisku Simankuj, kýž je studovaná psychologuka.
2: Poladach moj tež na športu zariadovania konca týdženia, kajž tež na partie konca týdženia.
3: Tak byš moj miest druhým v Konjencach, kde je svičachu DSF party a na Nukstoku, kýž je so lica v trošku menšej forme vodmival.
2: Poričach moj tež z radvočanom Matom Baurikom, kýž je so lica prvný raz na triatlonovom vubidžovaniu knapmen v obdžiliu.
3: Tež v kultúrne záhodže poch bych môj, džiž sú konc týdženia sezónové finále ze skupinu Janka Hanka Mili.
2: Kytro veľa tému a máta ja či praju. Po takým stresu chcú ja netko celé jednore do mojho voža.
3: Oh, hi, Franco, ja tež.
2: Tuž rožnujeme sa s vami a přejeme vám riane večer, dobrú noc, jutro riane džen a potom v úspešný týdžen. Ja praju netko konc tým stresom.
3: Bože mi.
0: Zadkula. Moja žuma.